kanál 77. Vojte o milených hitoví. Kanál 77. Maximum muzika. Leto do maximum. Hitoví na maximum. Hi, I'm Ray. Kanál 77. Samo hitoví.

0: Vojta omilených hitovi.
1: Hey, this is Rihanna. Under my umbrella.
2: Slušaš. Kanal 77.
3: Samo hitovi.